0: Vyznám, že toho řeči jsem se hned viděl a zvaný...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.